0: Fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Rádia Košice, skladba Million Miles. Máme tu štvrtok, 20. august a dnes sa vás na našom Facebooku pýtame, či si spomínate na nejaké svoje letné lásky. Keďže je leto stále v plnom prúde, tak možno ste si spomenuli na nejakú svoju dávnu letnú lásku z tábora alebo z koncertu a možno sa vaša letná láska stala aj vašou celoživotnou. Skrátka, akokoľvek tú otázku vezmete, tak sa podelite s nejakým svojim zážitkom. Môžete nám napísať pokojne aj do správy a my si k tomu z Rádia Košice zahráme Linkin Park.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Astrid S so skladbou Dance, Dance, Dance, úplne jasný odkaz. Možno ste si aj vy pri počúvaní trocha zatancovali a už presne na celú ste teda pripravení na ďalšie správy. Bude v nich reč o tom, či je záujem o poštové boxy a v športe si tentokrát zahráme volejbal, takže určite zostaňte naladení.

Ty oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean. Tak to mi posielaš počete, tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.